0: Evropská jednota nadále prochází zkouškami, ať už jde o politické napětí, ekonomickou nestabilitu nebo konflikty na hranicích Unie i jinde. Mír, svoboda a prosperita zůstávají jádrem evropských ideálů a identity. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy zakladatelů a zakladatelek Evropské unie, mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. A nemůžeme začít nikým jiným než Simone Weilovou. Odkaz této výjimečné ženy se neomezuje jen na její politické úspěchy. Otevřela cestu pro další ženy ve vedoucích pozicích a dodnes je zářným příkladem houževnatosti a odvahy. Simone Weilová se narodila 13. července 1927 ve francouzském městě Nice do sekulární židovské rodiny. Už odmala byla velmi zvídavá a měla velký smysl pro spravedlnost, který vštěpovali rodiče André a Yvonne. Idylické dětství však brutálně přerušila druhá světová válka. Když bylo Simone 16 let, zatklo ji gestapo a byla spolu s matkou a sestrou deportována do Osvětimi. Hrůzy koncentračních táborů přežila, ale o mnoho dalších členů rodiny v nich přišla, včetně milovaných rodičů a bratra. Po těchto prožitých traumatech se rozhodla zasvětit zbytek života lidským právům, míru a evropské jednotě.
1: Nebezpečí již nespočívá v tom, že se o holokaustu nemluví, ale spíše v tom, že se o něm mluví špatně.
0: V roce 1946 se Simone provdala za Antoine Veje. Měli spolu tři syny. V letech 1949 až 1953 žila mladá rodina v Německu, kde Antoine pracoval pro francouzský konzulát, nejprve ve Wiesbadenu a potom ve Stuttgartu. Pro některé Simoniny přátelé to bylo překvapení. Ona to však vnímala jako příležitost.
1: Byli jsme přesvědčení, že kdyby se vítězové z roku 1945 nepostarali o rychlé a úplné usmíření s Německem, rány Evropy, která už byla rozervaná od východu k západu, by se nikdy nezahojily a svět by mířil vstříc novému konfliktu, který by byl ještě ničivější než ten předchozí.
0: Po návratu do Francie vystudovala v Paříži práva. V roce 1956 složila státní justiční zkoušku a nastoupila do francouzské vězeňské správy, která spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Tam se výrazně zasadila o zlepšení podmínek ve věznicích a humánější zacházení s vězni. V roce 1964 se stala ředitelkou pro občanské záležitosti. V této roli prosazovala práva žen, například rovná práva matek v rodinných právních sporech a právo na adopci. V roce 1970 byla jmenována generální tajemnicí Nejvyšší soudní rady Francie. Její kariéra byla úctyhodná, zvláště když vezmeme v úvahu, že prosadit se v politice bylo tehdy pro ženy ještě obtížnější než dnes. Sama o ženách v politice prohlásila.
1: Často jsem měla dojem, že mě používají jako alibi. Všude, kam jsem přišla, jsem slyšela: u nás dáváme prostor i ženám. Podívejte se na Simone Weilovou.
0: V letech 1974 až 1979 působila jako francouzská ministryně zdravotnictví ve vládách premiérů Jacquesa Chiraca a Raymonda Barra. V této funkci prosadila dva průlomové zákony. První z nich v roce 1974 zvýšil dostupnost antikoncepce. Druhý v roce 1975 legalizoval ve Francii potraty. Weilová kvůli tomu čelila drsným útokům. Nátlak však ustála a zákon je dodnes považován za milník v boji za práva žen.
1: Jít na interrupci není pro žádnou ženu lehké rozhodnutí. Stačí jim jen naslouchat. Vždy je to tragédie. Vždy je to tragédie, a vždy to tragédie bude.
0: Tím ale výčet zásluh Simone Weilové nekončí. V roce 1976 zavedla zákaz kouření na některých veřejných místech a zabývala se například i lepší dostupností zdravotní péče na venkově.
1: Evropa je nadějí v pokrok.
0: Když se Simone Weilová v roce 1979 stala první ženou v čele Evropského parlamentu, Evropa se pořád ještě vzpamatovávala z válečné pohromy. Její zvolení v sobě mělo hlubokou symboliku. Do čela nově zvolené demokratické instituce, jejímž úkolem je podporovat přeshraniční spolupráci a nedovolit, aby se historie opakovala, usedla Francouzka, která přežila holokaust a pevně věřila v jednotu. Po desetiletích rozdělení a destrukce se Evropa konečně obnovovala a teprve postupně zjišťovala, co to znamená být sjednoceným kontinentem. Simone Weilová byla nejen první ženou, která vedla evropskou instituci, ale také první předsedkyní Evropského parlamentu, který si zvolili přímo občané. Do té doby totiž poslance volili parlamenty v členských zemích. Během svého předsednictví se Weilová stala také první ženskou držitelkou prestižní ceny Karla Velikého. Po skončení mandátu působila jako místopředsedkyně a později předsedkyně parlamentní skupiny liberálů.
1: Nikdo z nás by nikdy neměl zapomínat, že se jednoho dne může sám ocitnout na straně utlačovaných.
0: V roce 1990 byla Simone Weilová jmenována do dočasného výboru parlamentu pro sjednocení Německa. Vzhledem ke svému životnímu příběhu do něj vnesla hluboce osobní vhled. Její oddanost evropské jednotě vycházela z přesvědčení, že sjednocená Evropa je klíčem k zabránění další světové válce. Navzdory tomu, jak drtivě ji válka zasáhla, necítila vůči Německu zášť. Namísto toho stála u rozhodnutí využít jeho znovu sjednocení k obnově vztahů mezi střední a východní Evropou. Výbor pro sjednocení Německa dal podnět k uspořádání dvou mezivládních konferencí, z nichž jedna se týkala politické unie a druhá hospodářské a měnové unie. Tato druhá konference vyvrcholila koncem roku 1991 Maastrichtským summitem a dohodou o vyhlášení tzv. Maastrichtské smlouvy, která je zakládající smlouvou Evropské unie.
2: Velká dáma v čele Evropského parlamentu, svědomí Evropské unie, bojovnice proti antisemitismu a obránkyně práv žen. Její poselství o ženách a antisemitismu je stále aktuální.
0: Tak na Weilovou vzpomínal bývalý předseda parlamentu Antonio Tajani. Simone Weilová zemřela ve svém domově 30. června 2017 ve věku 89 let. Do konce života bojovala za mír, jednotu a lidská práva. Stavěla mosty mezi různými politickými názory, ideologiemi i zeměmi. Dodnes je stělesnění motta Evropské unie jednotná v rozmanitosti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Nos últimos anos, a União Europeia e os seus Estados-membros têm sido alvo de coerção económica deliberada. Tal implica a utilização de instrumentos económicos, como restrições comerciais, boicotes ou discriminação administrativa, para alcançar objetivos políticos. A coerção tornou-se um problema político e económico cada vez mais grave para a União Europeia. Infelizmente, está em grande medida fora do âmbito da Organização Mundial do Comércio, devido à sua natureza informal e dissimulada, e até há muito pouco tempo, a União não dispunha de qualquer instrumento jurídico para lhe dar resposta. O Parlamento Europeu e vários Estados-membros manifestaram pela primeira vez preocupações quanto à coerção económica em 2020. A Comissão partilhava estas preocupações e atendeu ao apelo do Parlamento para a adoção de novas medidas a fim de abordar a questão. Tal resultou numa declaração conjunta da Comissão, do Conselho e do Parlamento sobre um instrumento para prevenir e neutralizar a ação coerciva por parte de países terceiros, que foi publicada juntamente com o regulamento revisto relativo ao cumprimento das regras do comércio internacional. Em dezembro de 2021, a Comissão publicou uma proposta de instrumento anticoerção que permitiria à União Europeia responder mais eficazmente a esses desafios à escala mundial. Na sua proposta, a Comissão definiu a coerção económica como a interferência nas escolhas soberanas, legítimas da União ou de um Estado-membro, procurando impedir ou obter a cessação, a alteração ou a adoção de um determinado ato pela União ou por um Estado-membro, aplicando ou ameaçando aplicar medidas que afetem o comércio ou o investimento. Analisemos um exemplo concreto. Em novembro de 2021, foi aberto um gabinete de representantes de Taiwan em Vilnius, na Lituânia. A escolha do nome, referindo-se a Taiwan em vez de Taipei, foi considerada por Pequim como uma violação do seu princípio Uma Só China, segundo o qual existe uma China e Taiwan faz parte dela. Este incidente diplomático causou uma enorme fricção com a China. O governo da Lituânia tem sido principalmente alvo de restrições comerciais, bem como as empresas lituanas, através de boicotes públicos em geral, com a China a reduzir as importações oriundas deste país europeu em quase 90%. Outras ações incluíram a discriminação administrativa, bem como restrições ao investimento e ao turismo. Uma das mais dramáticas medidas aplicadas foi a exclusão da Lituânia do sistema aduaneiro chinês. Consequentemente, os exportadores lituanos deixaram de poder apresentar a sua documentação aduaneira. As remessas não foram desalfandegadas para efeitos de entrada e de importação e os contratos comerciais não foram renovados. Depois de o seu embargo à exportação não ter alterado a posição de Vilnius, a China intensificou as suas medidas, alertando as empresas que adquiriram produtos ou inputs da Lituânia de que também poderiam ser visadas. Alguns meses mais tarde, empresas alemãs comunicaram que tinham sido afetadas por estas sanções secundárias. Uma característica distinta da coerção é o facto de se passar nos bastidores. O Estado raramente reconhece a aplicação de medidas ou as ligações entre estas e os interesses percepcionados do país, o que torna muito difícil ou mesmo impossível contestar estas práticas em fóruns como a Organização Mundial do Comércio. Embora não se destine especificamente à China, este novo instrumento anticoerção visa ajudar a União Europeia a dar resposta a desafios semelhantes aos que se descrevem neste exemplo. O que diz o instrumento anticoerção? O texto adotado pelo Conselho e pelo Parlamento define claramente a coerção económica e permite que a União Europeia atue nos casos em que um país terceiro ameaça aplicar medidas coercivas. Prevê igualmente prazos para a ação da União ao abrigo do instrumento, incluindo a resposta à coerção. Ficou acordado que o Conselho determinaria formalmente, por maioria qualificada, a existência de coerção com base numa proposta da Comissão e nas provas recolhidas. A Comissão disporá de competências de execução para decidir sobre contramedidas. Qualquer resposta deve ser proporcional aos danos causados e em conformidade com as regras internacionais. Por último, a União Europeia poderá agora solicitar que o país terceiro envolvido repare os danos causados pelas suas práticas de coerção económica. O presidente da Comissão do Comércio Internacional, Bernd Lange, afirmou na sessão plenária de outubro de 2023.
4: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
3: Dispomos agora de um instrumento eficaz e contundente. Não é brincadeira, é para levar muito a sério. Por vezes é necessário pôr as garras de fora, mesmo que não sirvam para retaliar no dia-a-dia. Como tal, está claro que este instrumento é para utilizar como último recurso. Queremos realmente evitar a coerção. Queremos poder comunicar com os nossos parceiros comerciais para resolver problemas. Mas se tal não for possível, no fim de contas, temos a possibilidade de defender os nossos interesses económicos através deste instrumento. Graças ao novo instrumento anticoerção, os Estados-membros dispõem agora de meios jurídicos para combater as medidas coercivas exercidas por países terceiros, um instrumento fundamental face à geopolítica cada vez mais assertiva.